way.

Hit that note again, let me see if that's still right.

knocking on the door.

0: Půdu vám přináší Zoner Press, vydavatel knižních bestsellerů Spalující rivalita a Dlouhá hra.
1: Positions, positions!
2: Okay, and action.
3: Půlnoc v Hollywoodu. Premiéry v kinech a novinky na streamingu. Se Zuzanou Maxa.
4: Půlnoc v Hollywoodu.

zdravím všechny milovníky kinematografie, Zun rádia a Huči Kuči tance. V kinech je dramedie Filman, Netflix si nasadil kriminální drama podle skutečné události Jediný svědek a Edison Online nabízí nově Matku. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu, z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.

0: Peťo, vstáváme, budíček.
1: Já už jdu. A akce.
2: Panuje mezi lidma takový názor, že když umělec při své práci prožívá duševní muka, tak vzniká to pravé umění.
3: No vidíš, já jsem ti to říkal.
4: Mohli bychom si povídat o vaší mamince?
2: Ano, mohli.
5: Action! V kinech můžete vyrazit na domácí novinku Filman, celovečerní debut režiséra Zdeňka Kováře. Příběh začíná tam, kde začínají sny většiny mladých filmařů, u prázdné kapsy a scénáře, který se pořád nějak nedaří dotáhnout do konce. Ale jeho cesta se nečekaně protne s příběhem z válečné minulosti. Výsledkem je snímek napříč dvěma světy i epochami, ve které se potkají Ladislav Ondřej, Marian Roden, Denisa Pauzrová nebo Igor Bareš. Co si budeme, nechci být krutá, ale je to strašně cheesy v každém závěru. Uf. Filman od Smith Production, snímek o odvaze, přátelství a filmových snech, promítají nyní česká kina.
4: Jsem prostě v prdeli finančně teďka s tím filmem.
6: No, to je teda zavrat.
3: Tahle branče je zatraceně tvrdý job.
4: Musíte tak drncat, člověče.
6: Ježišmarja, no tak...
4: No tam je hřbitov, tam ne, na druhou stranu.
6: Ah, jako pardon.
4: Ještě čas.
3: Tady to chceš opravdu točit?
6: Jo.

0: I went for a walk with my mother when I was a child, and she never made it home.
1: The brutal murder of a young mother shatters the tranquility of one of London's most affluent suburbs.
2: How's Alex doing, Andre?
3: Has Alex spoken yet?
4: Na Netflixu najdete britský kriminální seriál Jediný svědek a je to příběh, který vás nezaujme fikcí, ale tím, že se skutečně stal. Rachel Nichols je brutálně zavražděna v Londýně roku 1992 a jediným svědkem celé události je její dvouletý syn Alex. Přes noc se z Rachelina partnera Andrého stane samoživitel, ale to je jen začátek jeho dramatu. Zatímco se snaží chránit traumatizovaného syna před dotěrnými novináři a pod tlakem zoufalého policejního vyšetřování, musí zároveň bojovat s vlastním žalem. V hlavních rolích se představí Jordan Walker a Mark Stanley. Jediný svědek. Tři epizody britského krimidramatu, které je bolestivé, ale zároveň hluboce lidské, najdete nyní na Netflixu. A pokud by vás zajímal pouze faktický pohled na případ, Netflix nasadil spolu se seriálem Jediný svědek také dokument ve filmové stopáži Vražda Rachel Nichols.
5: If Alex is the only witness, he's in danger.
6: He'll be safe here.
5: And am I supposed to just trust you?
7: We interviewed the boy, yeah?
8: Do you remember what the bad man was doing?
5: I need to take him somewhere where they don't know who he is.
2: You lost her too, Andre. What do you need?

0: beg for your forgiveness. For my cruelty towards you. I take all the blame.
1: Streamovací platforma Edis Online nasadila jeden z nejodvážnějších životopisných filmů – Matka. Makedonská režisérka Theona Strugar-Miteska, kterou u nás znáte třeba z filmů Bůh existuje a její jméno je Petrunie, nebo Nejšťastnější člověk na světě, přináší nekonvenční pohled na matku Terezu z Kalkaty. Ne tu ikonickou, ale tu mladou řeholnici někdy na samém začátku. V roce 1948, ještě dávno předtím, než ji svět začal oslavovat jako světici. Příběh se odehrává během jediného týdne. Matka Tereza čeká na souhlas Vatikánu, aby mohla opustit klášter a založit vlastní řeholní řád. Čeká, pochybuje, čelí tlaku církevních pravidel, vlastním ambicím i

0: skandálu, který zachvátí klášter. A pak přichází moment, kdy si musí vybrat, uposlechnout nebo jít vlastní cestou. Hlavní roli stvárňuje švédská herečka Naomi Rapace. Matku najdete nyní na streamovací platformě Eddies Online.
1: I will not participate in your scheme.
2: How can I stay here?
1: You have betrayed both God and me.
3: There are people who will do it regardless of the law. She'll go to them and she might die.
1: No one will ever know. Just you, the doctor, Kumar and I. And God.

tak co za novinky nám nadělila Lucky na minulý čtvrtek, tedy 4. června. Máme tu vládce vesmíru. Nikolas Galicin nasadí brnění He-Mana, Jared Leto si nasadil masku Skeletora a Travis Knight roztočil mašinu naplno. Prince Adam se vrací na spustošenou Eternii a musí zachránit svět. Akční fantazy pro všechny, kdo si v dětství hráli s figurkami a pro jejich děti taky. Wayans Brothers jsou zpět v kinech. Scary Movie 2026 reunifikuje celou původní partu Anu Faris, Reginu Hall, Marlona a Shauna Wayanse, aby znovu sekala humor z hororových klišé. Tentokrát berou na mušku remakey, prequely i sekvely posledních let. Korektní to rozhodně nebude. Z britských ostrovů přijíždí skutečný příběh Johna Davidsona v dramatu Přísahám, že za to nemůžu. Robert Aramayo a Maxine Peake v dojemném příběhu o dospívání, odmítnutí a neočekávaném přátelství, které změní všechno. Tourettův syndrom a absurdní výkřiky zaručeny. Španělský film Romeria od Carly Simon, autorky Alcaraz, nabízí osobní a nostalgický příběh dívky, která pátrá po rodičích, které nikdy nepoznala. Film slavil úspěch v hlavní soutěži v Cannes, takže pokud máte rádi poctivé festivalové kino, tohle je vaše adresa. Z české produkce je v kinech Filman, drama o odvaze přátelství a válečné minulosti, které inspirovalo mladého režiséra. Ze světa dokumentů je v kinech Amused, Losy, Odyssea, československý dokument Hany Novákové, který sleduje fascinaci člověka losem od českých lesů přes Rusko až do Kanady. A vaše miniatury ocení v kinech animák Mambo Jumbo. Kamarád, co přes noc vyroste do oblačných výšin a musí najít Babu Jagu, aby se vrátil zpátky. Zábavná rodinná jízda pro pyšišvory všech velikostí. Toliko k novinkám v kinech minulého čtvrtku.

0: Hollander a Rozanov. Dvě největší hvězdy ligy, dva kapitáni a jeden nesmířitelný boj.
1: Sluší ti to, když seš naštvaný, Hollandre. Skoro vypadáš jako chlap.
2: Soustřed se na puk, Rozanove. Dneska nevyhraješ.
1: Máš 5 minut, než se ostatní vrátí na hotel.
2: Jalim, tohle je šílenství. Zničí nám to kariéru.
1: Tak proč pořád přicházíš?
3: Dva týmy, dva rivalové a jedno tajemství, které nesmí vyjít najevo. Spalující rivalita. Hokejová romance Rachel Reed, knižní předloha globálního seriálového hitu, nyní v českém vydání od Zoner Press. Co když je váš největší soupeř to jediné, co skutečně chcete? Knižní romanci Spalující rivalita vám přináší nakladatelství Zoner Press. zonerpress.cz.
4: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zoom. Powerplay.

0: Existuje ještě něco takového jako totemové zvíře? Člověkův zvířecí průvodce? Může být jeho volání tak silné, aby i Evropana poslalo na cestu po svých stopách?
1: Do kin vstoupil domácí dokumentární film s názvem Amused Lossy Odyssea. Režisérka a etnoložka Hana Nováková v něm vypráví o svém fascinujícím pátrání po losím tajemství. A věřte, že jde o pátrání, které změnilo nejen ji. Los, jeden z největších savců severní polokoule, byl po staletí prastarým totemovým zvířetem, které lidi přitahovalo napříč kontinenty a kulturami. Nováková svou filmovou odyseu vedla z českých lesů přes ruskou domestikační stanici až na území původních obyvatel Kanady. Výsledkem je koláž příběhu vyprávěných z osobní, spirituální i vědecké perspektivy, která nabízí pohled na losa jako průvodce mezi světy a symbol rovnováhy a možná i odpověď na otázku, jak uzdravit náš vztah k přírodě. Československý dokument Amused Lossy Odyssea, který distribuuje Bonton Film, najdete nyní v českých kinech.
2: Science is starting to catch up to our stories and our stories are catching up to science.

0: How do you people really feel about doing it? Isn't that about the dirtiest thing we could do to each other?
1: He was a comic,
2: a cynic,
1: a satirist,
2: a criminal,
1: a genius.
3: Sběratelská edice Criterion Collection přinesla v nové 4K restauraci jeden z nejvýraznějších amerických životopisných filmů 70. let, Lenny od Boba Fosseho z roku 1974. Fosse, který byl sám ikonoklastem a outsiderem showbiznisu, si vybral příběh přesně na míru. Lenny Bruce, kontroverzní americký komik, který v 50. a 60. letech rozkymácel poválečnou americkou prudérnost svými drsně pravdivými stand-up vystoupeními, narážkami na sex, drogy a politiku, a skončil u soudu za obscénost. Film je natočen jako noárová sonda do jeho života s výpověďmi pamětníků, prokládanými záběry z vystoupení a soukromého pekla. Dustin Hoffman podává v titulní roli jeden ze svých nejintenzivnějších výkonů vůbec. Jede doslova naplno, tělem i hlasem. Valérie Perrin jako jeho žena Hany vnáší do snímku svěží a zasahující lidský rozměr, za který se vysloužila nominaci na Oscara. Film byl nominován celkem na 6 Oscarů, včetně nejlepšího filmu, režie a hereckých výkonů. Criterion vydání nabízí 4K digitální restauraci s Dolby Vision HDR, jeden 4K Ultra HD disk s filmem a jeden Blu-ray s bonusy. Všech najdete audiokomentář filmových historiků, archivní rozhovor s Dustinem Hoffmanem a Valérie Perrin, nový rozhovor se střihačem Alanem Haimem a to vše k filmu, který byl přes 50 let dostupný jen ve studiovém vydání bez větší péče. Lenny v edici Criterion Collection si můžete zakoupit na criterion.com nebo si ho vypůjčíte online na Apple TV a Prime. Video.
4: The point I'm trying to make is that we all live in a very
5: hypocritical
4: society.
5: Mr. Bruce, you leave me no alternative but to find you in contempt of this court.
4: Please, don't take away my words.
2: Newsweek described his cause of death as an overdose of police.
1: His obituary in Time magazine said he viewed life as a four-letter word.
2: Dustin Hoffman, Lenny, a Bob Fosse film.

0: like a four roses straight up and water on the side.
1: What?
0: Four roses straight up and water on the side.
1: Palava.
0: Bourbon.
2: Na Blu-ray vyšel v české distribuci od Magic Box klasický akční thriller z roku 1975 Francouzská spojka 2. Režisér John Frankenheimer navázal na Oscarový hit Williama Friedkina a vrátil drsného newyorského detektiva Doyla opět v podání Gina Hackmana, tentokrát přímo do Marseille. Doyle přijede chytit drogového bose, který mu před lety utekl přes Atlantik. Jenže místo, aby lovil on,

0: A já mám pro vás ještě přehled nejzajímavější nabídky on demand posledních dvou týdnů a je solidní. Apple TV Plus přidalo novinku Hvězdné městečko, spin-off seriálu For All Mankind, který nás tentokrát zavádí za železnou oponu. Alternativní historie vesmírného závodu pohledem Sovětů. Kosmonauti, inženýři i zpravodajci zakopaní hluboko v systému, kde větší nebezpečí číhá na Zemi než v kosmu. Paranoidní thriller v nejlepším slova smyslu. HBO Max vrací fanoušky animované sci-fi komedie do akce. Rick a Morty jsou zpátky s devátou řadou. Tvůrci slibují prvotřídní organický balast bez umělé inteligence, jen s lidskými chybami a chlupy na zádech. Kdo série zná, ví. Netflix přichystal hned tři zajímavé tituly. Německá komedie Vraždy všímavě se vrací s druhou řadou. Advokát, který mindfulness využívá k likvidaci mafiánských bosů, teď bojuje i s vlastním vnitřním dítětem. Dokumentární série Michael Jackson Verdict nabídne výpovědi přímých účastníků historického soudního procesu. A britský krimi seriál Jediný svědek přináší skutečný příběh z roku 92. Vražda Rachel Nicholové na Wimbledon Common a otec, který zůstal sám a chránil dvouletého syna, jediného očitého svědka vraždy. Prime Video nabídlo rovnou tři lahůdky. Spider Noir, živě hraný marvelovský seriál. Nicolas Cage, co by životem unavené soukromé očko v New Yorku 30. let. Paranoia a styl na prvním místě. Clarksonova farma se hlásí s pátou řadou. Jeremy a Caleb řeší high-tech zemědělství, britský státní rozpočet a Calebův vůbec první výlet do zahraničí. A animované fantasy Legenda jménem Vox Machina na Prime Video nabídla čtvrtou řadu. Parta žolnéřů opět zachraňuje království, tentokrát před dávno spícím zlema. Sky Showtime pak naservírovalo velkolepé finále pro fanoušky panských sídel, panství Downtown velké finále. Hugh Bonneville, Michelle Dockery, Paul Giamatti a celá sestava v příběhu o předávání rodinného dědictví, aristokratickém skandálu a loučení se starou érou. Tečka za sérií s pompou. Tak to byly ty nejzajímavější tituly posledních dvou týdnů na streamingu. Hovk!
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio.

Noc Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu nebo nových videonosičů. Díky, že jste si opět naladili Půlnoc v Hollywoodu a především Zone Radio. Je nepopiratelné, že máte vkus. Od mikrofonu se loučí Činečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.

0: června 1983 dochází k unikátnímu nálezu na ostrově Moreton v australském Queenslandu.
1: A man is trying to keep another memory alive tonight. This one lurks in a murky old bottle. So old, it's remarkable that it's still in one piece.
0: Nálezce zachovalé láhve s tajemnou zprávou si přeje zůstat v anonymitě, ale víme, že vzkaz napsal pasažér parníku Aravata 9. června 1910, tedy bez 3 dnů před 73 lety.
1: What's inside the bottle that is sparking his curiosity and his imagination?
0: Naše zvědavost touží po informaci, která je v oné zprávě, ale tu se nikdy nedozvíme. Víme jediné, že nalezení láhve se vzkazem z roku 1910 vytváří nový světový rekord, nejdelší doby mezi odesláním a nalezením zprávy v láhvi.
2: Zbalíme ho. Mapa. Mapa pokladu. Táťulda se chytí za nos.
3: It's party time.

0: Na začátku června se sešla parta z OSN s představiteli 172 vlád světa, tisícovkami nevládních organizací a nadšenci na summitu země v Rio de Janeiro.
1: Dostane zkáza naší civilizované společnosti.
2: Nepřeháníte to tak trochu.
0: 8. června 92 ale Kanadské mezinárodní centrum pro rozvoj oceánů a Oceánský institut Kanady udeří hřebíček na hlavičku. Oceány stojí daleko od pozornosti veřejnosti i vlád, ačkoliv se neustále využívají, kontinuálně znečišťují a je nutné je začít chránit.
3: Pač Bober, mohl bys uklidit ten nepořádek?
4: Já, uklízení zbažňuju.
0: Proto navrhují, aby OSN uznalo 8. červen jako Světový den oceánů. A výsledek? Žádný.
1: Vítej ve světě zkázy!
0: Kanaďané se ale nevzdávají ve svém snažení.
5: Právě jsem si hezky popovídal se Sy Perlmanem. Chce velký článek do oceanografického magazínu a my teď tisk moc potřebujeme.
0: V dalších letech budou pravidelně na toto téma upozorňovat a po dlouhých 16 letech a masivní celosvětové petici OSN přijme deklaraci, která 8. červen oficiálně uzná jako Světový den oceánů.
6: Tohle je dobrodružství.

0: the first African-American guys to put their name on the credits of a television show as executive producer.
1: This has been a Don Cornelius production.
2: Soul Train je americká hudební televizní show stvořená Donem Corneliusem, která se vysílá už 22 let a vystřídá se v jejím programu nespočet umělců zavedených, ale i těch nových, kterým účinkování v soulovém vlaku doslova rozjelo kariéru.
3: He brought good music to the masses, you know what I'm saying, period. Don Cornelius, I think, is probably responsible for a lot more careers than he's ever been given credit for.
2: Spojišťováka, který za $400 natočil pilotní díl Soul Train, se lusknutím prstu stal scénárista, výkonný producent, moderátor a uznávaná televizní ikona v jednom.
4: Soul Train, the hippest trip in America. 16 non-stop minutes across the tracks of your mind into the exciting world of soul.
5: He's like the closest thing for me that came to a black 007.
2: 26. června 1993 Don Cornelius naposledy moderuje Soul Train, celonárodní show, která přinesla svou dceřinou britskou verzi a hudební ceny Soul Train. Jakoby konec moderátorské kariéry Dona začaroval i jeho hosty, protože všichni vystupující Commodores, 2D Extreme a Mahogany Blue už nikdy nic nového nevydají.
6: I'm Don Cornelius, and as always in parting, we wish you love, peace, and soul.

0: Vymítání je starobylá procedura, vyžaduje roky příprav. A přesto viděl jsem už, jak se strašně zvrtlo. Ale než se dostaneme tak daleko, církev to musí schválit. Musíme provést vyšetřování a shromáždit důkazy. A to je těžké.
1: Mezi jejich nejslavnější případy zajisté patří panenka Annabel v 68., čarodejnice z Rhode Islandu v 71., Emmittvilleský horor v 75., či Enfieldský poltergeist v 77. Tentokrát jim ale přistál na stole případ, nad kterým sami zvedají obočí.
2: I told Marina, I said, you know, even if we find out that this man really is a werewolf, I'm not going to go before the public. Ghosts and haunted houses and demons and devils are bad enough, but now a werewolf and in London? You know, who would believe it?
3: Už mám husí kůži.
1: Ano, skutečně se jedná o londýnského vlkodlaka. Místní policie s Warrenovými úzce spolupracuje, ale nikdo z policistů se už nechce dostat do přímého kontaktu s Billem Ramseym, který pro ně představuje děsivé riziko. Hází s extrémně těžkými předměty, jako by to byly balónky, kouše jako steklí a neudrží ho ani policejní cela.
2: This guy went right through the bars of a jail cell, pushed his head, shoulder and arm through a 12-inch space. I am not leaving that door open.
1: Po vyšetřování a sbírání důkazů se tedy Warrenovi pouští do vymítání dalšího démona. Tentokrát z Billa Ramseyho s pomocí bostonského biskupa McKenny.
4: Obyčejní duchové nemají takovou moc. Tohle je něco extrémně manipulativního. Něco nelidského.
0: Je to něco, co nikdy nežilo v lidské podobě. Něco démonického.
5: Démon, co žere lidský duše.
1: 17. června 1983 si tak londýnský vlkodlak zavije naposledy. Britská policie věnuje Lorraine skutečnou policejní helmu a placku jako poděkování za vyřešení tohoto pro ně neřešitelného případu. Vymítání démona vlkodlaka později Warrenovi popíší v knize Vlkodlak skutečný příběh démonického posednutí, ale ani kniha nesníží pochybnosti o tom, zda byl Ramsey skutečně posedlý démonem nebo zlým duchem vlkodlačího typu, protože nejsou k dispozici žádné fotografie ani videozáznamy, které by to potvrzovaly.
6: You have no idea how thankful they were. Now, I'm talking about police officials. I'm speaking of everyone that we dealt with in order to document this case.
7: Maybe it was ordained to be me to make people aware that this demonic possession thing does happen.
2: Bill Ramsey, of course, is back to his normal self. Thank God. He was possessed by a demonic spirit, which was called the wolf spirit.

4 důvody pro DAB digitální rádio. Zoom.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: Zun. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes si posmíkíme na věčnou otázku, odkud se vzaly ingredience pro život na Zemi. Dlouhá léta jsme věřili, že nám je přivezly komety a asteroidy z vnějšího slunečního systému během takzvaného pozdního těžkého bombardování. Jenže nová studie, podporovaná NASA, kterou popsal magazín Universe Today, tuhle teorii pěkně rozcupovala. Vědci z Riceovy univerzity zrekonstruovali poměry fosforu a dusíku napříč raným slunečním systémem a zjistili, že hlavní roli sehrál Jupiter. Jeho gravitace fungovala jako vesmírný vyhazovač, zabránila prvkům přesouvat se z vnitřního systému ven. Země si tedy fosfor a dusík, dvě zásadní stavební kameny života, vybrala spíš lokálně, z vlastního sousedství. Takže za to, že tu jste, vděčíte do velké míry obří plynné kouli. Otevřená otázka zní, může vzniknout obyvatelný svět i bez Jupiteru? A teď mě omluvte, jdu zamávat sousedovi. Mějte se pozemsky.
0: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes si posvítíme na japonský zázrak velikosti tenisového míčku. Jmenuje se Soraku, má pár deka a dokázal něco, co by Optimus Prime záviděl. Proměnil se ze sebe samého v dvoukolového rovera přímo na měsíci. Jak popsal portál space.com, tahle malá kulička přiletěla na palubě japonské sondy SLIM v prosinci roku 2023 a po přistání v lednu se rozevřela jako kapesní transformer. Polokoule se staly koly, vyklopila se kamera, vyjel stabilizační ocásek a Soraku začala pozizovat barevné snímky kráteru Šioli v moři Nektaru. A teď ten nejlepší detail. Spoluautorem je hračkářská firma Takara Tomy, tedy ti samí lidé, co dělají figurky Transformers. Komunikace bohužel utichla po 100 minutách, ale princip miniaturní autonomie brilantně potvrzen. Tak, ať vám zítra svítí slunce, jak

Znáte tuhle?

Legs has a memory. FDF.

House Music 24/7. To je déjà vu. This is house.

poďme na posledný track prvej hodinky. To je Joe Paciello, alebo Paciello. A myslím na to, že stále počúva Sanctus Group a toto je Zoon Radio DAB+.

Give a Little More Love. DJ Daladin in the mix.

0: jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Crystal Waters presents

0: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: My definition of house music is what comes from the soul.
2: Not everyone understands.